časem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišem jsem našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležíš?

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jedem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: kapela Schodiště
1: zdraví
0: Lockstop.

0: neblbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: zničit. Já denně 100 let se stánu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na parávníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene,
2: no
3: jsi mrtvej.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi
2: normálně
3: mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi
2: mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy ona.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest. A na každý bezpráví výstřel nebo pěst.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z

to už je třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: neblbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty seš mrtvej.
0: Ne, ty seš mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene,
0: no ale mrtvej. To už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: sílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to pstek, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy on

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
3: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákou Rádia Tloskou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

Tak já zdravím rádio Toskov a přejmu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrým to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

dva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene,
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
1: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu. Prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo, prdlo.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už jsi dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl sílu.
1: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál, si mé úzko, si krev.

0: Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.
1: Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých, na zem spadlých z nebe. Je

0: Tady
1: Klára
0: a Honzík
1: z kapely
0: My tři a vy. Zdravíme
1: Tloskováky
0: a posluchače
1: Rádia
0: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: zničit. Já denně 100 let ze stánu, když neprodám, tak paporať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout tak spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Jsi mrtvej, mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nepokojů.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

mě probou zít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

rady opouští či Koreu, opravdu veseluje asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

Probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to...

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

0: někam skočit. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene,
2: no
3: mrtvej.
2: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám,
2: ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň, jsi mi bez nich gesta i v činy a já

zůstanu ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: professor.
1: Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

tisíce dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

to už je třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc maštěkáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no, ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskovo!

ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře na němž jeho stát zdaní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
1: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale mrtvej. To už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
1: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

0: Coco, coco.
1: Piatañas, piatañas, piatañas.
2: Už to pro mě není. Už jsem starý. A už jsem unavený starý. Bych býťák.
3: Posluchače Rádia Ploskov, zdraví Anuš Bor, herec městských divadel pražských. Oh, yeah. A bad domain.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

to vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jedem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na tvarávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej,
0: ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi
2: mrtvej. Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

věčně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň svou. Možná

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Stál jsem na kraji skály a zhluboka dýchal, dost bolely mě svaly. Já svoje šrámy sčítal, po hodně lítým boji, já porazil jsem draka, teď dostanu princeznu a pytel plnej zlata. Díky moc. Tak cítil jsem se, jak hon za málem králem u nohou mi ležel drak

jmin cesty dnešálek, čaje princezna chce prince, jenže má cesta je plná hostinců a pravděpodobně

kde čekají další draci. Sem tam jsem si dal kávu, asi pro inspiraci. A když byl západ slunce a protáhly se stíny, já cítil jsem, že celý svět čeká na hrdinu.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

Vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: sílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi mrtvej.
3: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se brát.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla žít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila, jehla

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáře. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti.
1: K narozeninám košili, ponožky a láhev vína.
0: To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košily by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal.
1: Tati, a je taky psí víno?
2: To se ví,
0: řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal – to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil. Já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo ovšem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla moravy. Rendezvous. Šumavský. lehké bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali, a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz, prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek, proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají, a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka shrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl, pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla.
1: Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje.
0: To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary.
1: Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je.
0: Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo.
1: Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni.
0: Kvik však nechtěl ani ze slušnosti.
1: Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka.
0: A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda.
1: On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla.
0: Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu.
1: To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýle.
0: Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: Kaj, chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já, tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na správníku.
1: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
1: stříle.
0: Ty jsi
1: mrtvej,
0: ty jsi
1: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
1: mrtvej.
0: Ty jsi
1: mrtvej. Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat. Třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malíře.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co

0: 是不敢要我了，是说。
1: Ahoj, tady jsou hodiny, zdravíme všechny na rádiu Tloskov.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát zdaní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jedem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

knap a příhný. Prosím, proměň mě s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudeb

to vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu. Hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo, prdlo, hrdlo,
0: prdlo. Ne, chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jedem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl sílet.
2: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy ona

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: sílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Você por esta não chegou. É por esta?
1: Rozumé. Zločinci.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej,
0: ty
1: jsi mrtvej.
2: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: oči. Já denně 100 let ze stánu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ty jsi mrtvej, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Jsi mrtvej, mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy on.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

držet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapí.

psychologi, trpí moje ego, kluci na Himmel, Herrgott. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si

pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlapče, nandej.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: oči. Já denně 100 let zestárnu, když neprodám, tak baborať, co počít. A já blbnu už ze všeho a někdy mám chuť z okna vrhnout dolů. Tak neblbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ale ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl sílet.
3: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi normálně mrtvej.
3: Jsi mrtvej, říkám,
2: jsi
3: mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Jsi mrtvej, mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Jsem hnal svý stádo dál.
1: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače rádia Tloskov.

a 30. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

se. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj.

0: se, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Ahoj, tady je Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám, jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bad. Ou la pochou pou kata ou wolo sou.
1: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově
0: v Tloskově.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: 是不敢要我的手。
1: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

0: Dobře, kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Co si říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
3: Ahoj.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
1: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
1: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.